Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v ocak, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

trial. Trial. One man hears her.

try it.

style. Style.

trial. Trial.

Čau. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Jdou za

0: Bratříčku,
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

trial.

subscribe.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje karta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš
0: trial.
1: Ani jak, nevíš jak. Tví roky blázniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad jsi trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat pod svýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.

Trial. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Bye.

Bye. Bye. Bye.

0: něčemu.
1: Čau.
0: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Try.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Tonight.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Over
0: trial.
1: Over
0: trial.

trial. Trial. Trial.

Wow.

0: trial.
1: A věřím, že ty stíny sebe splynou.

trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Big wheels keep on turning. Bye.

bottle. Trial. Think of a-

0: try, I hope.
1: My heart just can't escape. After

trial. Trial.

called?

Cloud.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych vocať, hledat lepší k

trial,

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

five.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Jebnout!
1: Trial. Trial.

0: trial,
1: you'll be free.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

control. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, teď už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Try.

se vrátka. Bratřičku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
1: věcí.
2: A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýskat se mi stýská, po nás dvou se mi stýská.

trial. Trial.

0: trial.
1: Time can never mend.
0: Trial.

well. Try.

0: Čau. Čau.
1: Trial.
2: I read it too, baby. You're not alone.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Standing on your doorstep, my love. Aren't you going?

0: trial.
1: Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
0: Trial.

0: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých politů, svou láskou tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

bratka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne,

0: tolik zbytečných slov. A nakonec to strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská. Trial. Po nás

trial.

0: trial.
1: How the years slip away.
0: Trial.

trials

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: když si vyšel ven ze žalářních vrát.
1: Wow.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trials.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial.
1: When it's time to go and it's all you
0: trial. Stop.

0: trial.
1: Yeah. Rule, baby.
0: Trial.
1: Mary J.

0: trial.
1: Trial.

0: Bow. Bow.
1: Sní aniel, šípol mi dáva znamenie.
0: Bow.

Bye.

strong. Strong.

0: Bye.
1: Bye.

above. Trial.

trial. Trial.

style. Style.

0: Bye.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj.

0: hra, jo?
1: Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Vlásniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hlubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: všechny touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

naše. Láska je úžasná.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

girl. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: bál.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas,
0: trial.
1: Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu
0: trial.
1: Zas.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku,
2: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou hlíčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Try.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská.
1: Try.
3: Po nás dvou se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Kamamátok, jo?

0: Bye.
1: Arigato, thank you.
2: Arigato.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.

trial. Trial. It's not

uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská po nás dvou, se mi stýská.

0: Stýská
1: se mi, stýská.
0: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj.
0: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku.

0: když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

dial

trial. Trial. Trial.

song. Wow.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů,
0: trial.
1: Pak kolik dnů, jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola s tou otázkou.

0: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Drátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: bych ti říct.
1: Čau.
0: Stýská se, stýská.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Oh, it makes me wonder.
0: Trial.

trial. Stuck on you. Got this feeling.

0: trial.
1: I'm mighty glad you stay.
0: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

bye. Bye. Bye.

Bye.

Bye. Wow.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Nothing else matters.
0: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

about. Try out.

Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: It's time to go home now.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Čau.

trial. Trial. Trial.

but... Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Bye. Try. Trial.

world. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně trial. Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow. Wow.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Jdou za tebou, dokola s tou otázkou.

0: Kapsíčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: se vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

bar. Try.

trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad. Uvěřit.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Ciao. Trial.

bolest se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych mocat, hledat lepší klid.

0: Čau. Trial.
1: How do I talk to you? Your eyes are dead.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzpomenu.

Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Lásko. Try.

0: trial.
1: I read it too, baby. You're not alone.
0: Trial.
1: Maya. Maya.

0: Maya. Maya. Want to leave?
1: Maya.
0: Well.
1: Maya.
2: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci
0: trial
1: vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: přišel ven.
1: Trial.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už klíbí.
1: Trial.
0: Že si křivě šláp. Křivě šláp.
1: Trial.
2: I když byl někdo, kdo je krutej, proč si

0: trial.
1: Ty touhy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

trial. Trial.

Wow.

0: trials.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Bye. Bye.

Well, well.

trial,

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

trial. This life, it ain't worth living.

tomorrow.

0: about.
1: I know when to go out. I know when to stay out.

Bye. Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry.
0: Trial.
1: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
0: Trial.
1: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
0: Trial. Trial. Trial.
2: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
2: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
2: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
2: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
2: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
2: Byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás.
0: Trial.
2: Trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

un hombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontrará.

Čau.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská, slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti...

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

try. Try. You can

trial.

0: trial.
1: Patříčku.
0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: I can't lie.
0: Try
1: no more.

0: Rozhodan.
1: Ciao.

Wow. Wow.

0: Files. Files. Files. Files.
1: Trials.

bouře pominou. Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Trial. Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

0: called... Trial.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: Trial. Trial.

0: trial.
1: I read it to baby. You're not alone. Maya.
0: Trial.

0: Maya.
1: Trial.

Bye. Try.

trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka se na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pál svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: už musím jíst.
1: Wow. Wow.

0: Thank you.
1: Ciao.

Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

Čau. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

vojákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: He's always by my side.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.